znát i ten nejmenší fanoušek drum and bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum and bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum a nebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum and bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

A1. Tak, tak, dobrý den, dobrý večer. No tady já a Owen, už začínáme takový tech house večíreček. Komu se to nelíbí, ať si asi políbí, ale jinak. Jedeme, jsme tady, kluci, roudnice, hop, hop, hop.

0: postupně nám track začíná dohrávat a my se tady začínáme posmávat.
1: Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Dobrý den. Ich bin Aleš Krop. Ich wohne in Roudnice an die
2: Elbe.
0: Zwischen my hobbies is Fußball spielen, Ski rodeln, Marihuana rauchen, Bier trinken, Mädchen schimmern. Čauky mňauky.

Takže, dobrý večer, jsme zpátky, ladíme Radio B, který vás bude provázet celým dnešním večerem a vlastně až do rána. A už je tady kdo? My? Ne. Ho, ho, ho. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get

Hop, hop, hop, ťuk, ťuk, ťuk. Hej, prde, ty chceš bejt tvrdý, ale tvoje rýmy smrděj. Cory, co jsou tmý vlohy, brouzat pohledem, holka mezi nohy.

0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
2: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

Užij si večer s Rádiem B.

shall get. Them that's not shall lose.

Merci. Dobrou noc s Rádiem B.

cumplió.

Radio Bečko. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Magda Vášáriová, známá pro svou noblesu na filmovém plátně i v diplomatických kruzích, mluvila o svém manželství s Milanem Lasicou jako o velké lásce. Přestože šlo o intenzivní vztah, přiznala, že její manžel nebyl žádným medvídkem na pohlazení, ale náročným životním partnerem. Ve svém soukromí byla překvapivě pragmatická a její příběh fascinující nejen pro fanoušky kinematografie. Na festivalu v Karlových Varech manželé, herci a američtí režiséři Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková uvedli film Rodinný film. Při mezinárodní premiéře je doprovodil jejich syn, herec a muzikant Travis Bacon. V pátek večer přivítali poslední hvězdy festivalu davy fanoušků před hotelem Thermal. Esther Geislerová, talentovaná vizuální umělkyně a herečka, vstoupila na pole režie svým novým dokumentárním filmem. Zaměřila se na strhující příběh svého otce, japanologa Petra Geislera. Tento projekt propojuje film, výtvarné umění, psychologii a digitální kulturu. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Pixies, známí svým nezaměnitelným přístupem k alternativnímu roku, se znovu připomínají svými bstranami v nově remasterované kompilaci Complete B-Sides 1988 až 97. Tato kolekce, původně vydaná v 2001, přináší jedinečné klenoty podtrhující jejich excentrický hudební styl. Vydavatelství 4AD se touto sbírkou podařilo zachovat syrovou energii a inovativnost, kterou se kapela od počátku proslavila. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti architektury a stavebnictví přichází zpráva z Číny, kde byla dokončena výstavba největšího vlakového nádraží na světě s názvem Chongqing East. Toto gigantické nádraží pokrývá plochu 1,22 milionu čtverečních metrů, což odpovídá ploše 170 fotbalových hřišť. A co je nejpozoruhodnější, vše bylo postaveno za pouhých 38 měsíců. Děkujeme za poslech Rádia B a přejeme hezký den. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Bčko.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx,

0: Ale King 810, Mnemic, Cancer Bats, ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
2: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: stojíš nad pisoárom a ide to z teba ako životné solo. Bude ako bude, ale ty vidíš ako bolo. A vždy, keď počuješ smrkanie z kabíny, ťa zaleje smútok, ako keby niekto plakal. A potom ideš preč a nechávaš tam ten biely svet a snežných mužov, ktorých nikto nikdy nevidel.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Potenciální prodej platformy Letterboxd přilákal zájem několika velkých hollywoodských společností, včetně Netflixu, Sony a Paramount. Zprávy naznačují, že jednání jsou teprve na začátku a že Netflix je mezi zájemci, ale proces je stále v počátcích. Tato situace ukazuje na rostoucí význam Letterboxdu v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Zlomený Beaty na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Magda Vášáriová, známá pro svou noblesu na filmovém plátně i v diplomatických kruzích, mluvila o svém manželství s Milanem Lasicou jako o velké lásce. Přestože šlo o intenzivní vztah, přiznala, že její manžel nebyl žádným medvídkem na pohlazení, ale náročným životním partnerem. Ve svém soukromí byla překvapivě pragmatická a její příběh fascinující nejen pro fanoušky kinematografie. Na festivalu v Karlových Varech manželé, herci a američtí režiséři Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková uvedli film Rodinný film. Při mezinárodní premiéře je doprovodil jejich syn, herec a muzikant Travis Bacon. V pátek večer přivítali poslední hvězdy festivalu davy fanoušků před hotelem Thermal. Esther Geislerová, talentovaná vizuální umělkyně a herečka, vstoupila na pole režie svým novým dokumentárním filmem. Zaměřila se na strhující příběh svého otce, japanologa Petra Geislera. Tento projekt propojuje film, výtvarné umění, psychologii a digitální kulturu. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

posloucháš Sebestřed na Béčku.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače ze světa zvířat. Vědci otestovali 258 druhů pavouků a zjistili, že nejrychlejším z nich je pavouk běžník, který dosahuje rychlosti 3,6 metru za sekundu. Pro srovnání, většina lidí takovou rychlostí neběží. Takže buďte na pozoru, pokud se setkáte s tímto svižným tvorem. Mějte krásný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: USA. Rats. Ketchup sandwiches.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Pixies, známí svým nezaměnitelným přístupem k alternativnímu rocku, se znovu připomínají svými bstranami v nově remasterované kompilaci Complete B-Sides 1988 až 97. Tato kolekce, původně vydaná v 2001, přináší jedinečné klenoty podtrhující jejich excentrický hudební styl. Vydavatelství 4AD se touto sbírkou podařilo zachovat syrovou energii a inovativnost, kterou se kapela od počátku proslavila. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu. Rýd.

got a lot. Drop the whore.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne na rádiu B.
2: Zpomal s náma. Na B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Magda Vášáriová, známá pro svou noblesu na filmovém plátně i v diplomatických kruzích, mluvila o svém manželství s Milanem Lasicou jako o velké lásce. Přestože šlo o intenzivní vztah, přiznala, že její manžel nebyl žádným medvídkem na pohlazení, ale náročným životním partnerem. Ve svém soukromí byla překvapivě pragmatická a její příběh fascinující nejen pro fanoušky kinematografie. Na festivalu v Karlových Varech manželé, herci a američtí režiséři Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková uvedli film Rodinný film. Při mezinárodní premiéře je doprovodil jejich syn, herec a muzikant Travis Bacon. V pátek večer přivítali poslední hvězdy festivalu davy fanoušků před hotelem Thermal. Esther Geislerová, talentovaná vizuální umělkyně a herečka, vstoupila na pole režie svým novým dokumentárním filmem. Zaměřila se na strhující příběh svého otce, japanologa Petra Geislera. Tento projekt propojuje film, výtvarné umění, psychologii a digitální kulturu. Od kultury zpět hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače ze světa zvířat. Vědci otestovali 258 druhů pavouků a zjistili, že nejrychlejším z nich je pavouk běžník, který dosahuje rychlosti 3,6 metru za sekundu. Pro srovnání, většina lidí takovou rychlostí neběží. Takže buďte na pozoru, pokud se setkáte s tímto svižným tvorem. Mějte krásný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače ze světa zvířat. Vědci otestovali 258 druhů pavouků a zjistili, že nejrychlejším z nich je pavouk běžník, který dosahuje rychlosti 3,6 metru za sekundu. Pro srovnání, většina lidí takovou rychlostí neběží. Takže buďte na pozoru, pokud se setkáte s tímto svižným tvorem. Mějte krásný den, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Pohodička z

0: humbuckler and flip up with them all of them.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Magda Vášáriová, známá pro svou noblesu na filmovém plátně i v diplomatických kruzích, mluvila o svém manželství s Milanem Lasicou jako o velké lásce. Přestože šlo o intenzivní vztah, přiznala, že její manžel nebyl žádným medvídkem na pohlazení, ale náročným životním partnerem. Ve svém soukromí byla překvapivě pragmatická a její příběh fascinující nejen pro fanoušky kinematografie. Na festivalu v Karlových Varech manželé, herci a američtí režiséři Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková uvedli film Rodinný film. Při mezinárodní premiéře je doprovodil jejich syn, herec a muzikant Travis Bacon. V pátek večer přivítali poslední hvězdy festivalu davy fanoušků před hotelem Thermal. Esther Geislerová, talentovaná vizuální umělkyně a herečka, vstoupila na pole režie svým novým dokumentárním filmem. Zaměřila se na strhující příběh svého otce, japanologa Petra Geislera. Tento projekt propojuje film, výtvarné umění, psychologii a digitální kulturu. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Zarepuj si s námi. Na B.

0: Radio B.
1: Oh, okay. Oh, sure.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metal v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
0: Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Pixies, známí svým nezaměnitelným přístupem k alternativnímu roku, se znovu připomínají svými bstranami v nově remasterované kompilaci Complete B-Sides 1908, 1908 až 1997. Tato kolekce, původně vydaná v 2001, přináší jedinečné klenoty podtrhující jejich excentrický hudební styl. Vydavatelství 4AD se touto sbírkou podařilo zachovat syrovou energii a inovativnost, kterou se kapela od počátku proslavila. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fightfest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fightfest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Magda Vášáriová, známá pro svou noblesu na filmovém plátně i v diplomatických kruzích, mluvila o svém manželství s Milanem Lasicou jako o velké lásce. Přestože šlo o intenzivní vztah, přiznala, že její manžel nebyl žádným medvídkem na pohlazení, ale náročným životním partnerem. Ve svém soukromí byla překvapivě pragmatická a její příběh fascinující nejen pro fanoušky kinematografie. Na festivalu v Karlových Varech manželé, herci a američtí režiséři Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková uvedli film Rodinný film. Při mezinárodní premiéře je doprovodil jejich syn, herec a muzikant Travis Bacon. V pátek večer přivítali poslední hvězdy festivalu davy fanoušků před hotelem Thermal. Esther Geislerová, talentovaná vizuální umělkyně a herečka, vstoupila na pole režie svým novým dokumentárním filmem. Zaměřila se na strhující příběh svého otce, japanologa Petra Geislera. Tento projekt propojuje film, výtvarné umění, psychologii a digitální kulturu. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Potenciální prodej platformy Letterboxd přilákal zájem několika velkých hollywoodských společností, včetně Netflixu, Sony a Paramount. Zprávy naznačují, že jednání jsou teprve na začátku a že Netflix je mezi zájemci, ale proces je stále v počátcích. Tato situace ukazuje na rostoucí význam Letterboxdu v 2024. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Ty hele, věděli jste, že...
1: Jako vážně?
2: A jako co?

0: stop.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma. Teprve.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Magda Vášáriová, známá pro svou noblesu na filmovém plátně i v diplomatických kruzích, mluvila o svém manželství s Milanem Lasicou jako o velké lásce. Přestože šlo o intenzivní vztah, přiznala, že její manžel nebyl žádným medvídkem na pohlazení, ale náročným životním partnerem. Ve svém soukromí byla překvapivě pragmatická a její příběh fascinující nejen pro fanoušky kinematografie. Na festivalu v Karlových Varech manželé, herci a američtí režiséři Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková uvedli film Rodinný film. Při mezinárodní premiéře je doprovodil jejich syn, herec a muzikant Travis Bacon. V pátek večer přivítali poslední hvězdy festivalu davy fanoušků před hotelem Thermal. Esther Geislerová, talentovaná vizuální umělkyně a herečka, vstoupila na pole režie svým novým dokumentárním filmem. Zaměřila se na strhující příběh svého otce, japanologa Petra Geislera. Tento projekt propojuje film, výtvarné umění, psychologii a digitální kulturu. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju a zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na rázemě akci, informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar World.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

0: Teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Double Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu v celé zemi.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how
2: I keep from going under. Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.